Hezkou a příjemnou hlubokou noc v hodině mezi psem a vlkem vás zdraví Honza Kulík, starý pes, co Rangers, to jsem já. Dneska vás provedu víceméně umělci a jsem tam i big bandy konce let 30. do první půl let 40. aby jsme si toho času užili, protože furt jsme měli nějaký tematický pořady. Dáme si takovou oddychovku, jo, decentní. Tohle to byl Joe Venuti, skladbička Something. Joe Venuti tady bude ještě jednou ve skladbičce Nothing. Byl houslista dobrý. A pak se podíváme na Canta Basieho.

creep and make me love you. Be mean and you'll drown.

Count Basie Blues po setmění. Poznámka pro hyfisty, jo. Tady ta deska není zničená, ale protože je to edice Brunswick, která se k nám dostávala krátce po válce, desky lisovaný ještě z válečního materiálu, takže ten matroš nebyl tak dobrý, jo. Ta struktura, je to tam slyšet. Já tady mám Jimmy Lunsforda, ale ten bude za chviličku, počasí dáme ještě jednou Count Basieho, tohle to byl snímek z roku 38, z roku 1940 už, a Mountain Swing se to jmenuje, kvalita už je podstatně lepší.

Na desku společnosti Brunswick se vrátíme znova, respektive k deskám společnosti Brunswick, a tentokrát to je Jimmy Lunsford, Moje modrý nebe, klasika, standard. Tak nejdřív ten Jimmy Lunsford, pak Albert Emmons, držte vlnu.

Jak už jsem tady jednou říkal, tak Albert Emmons se živil hudbou víceméně příležitostně, nebyl takový zapálený, že jsme nějakou většina, že jo, lidí z té doby. Když ho to nebavilo, tak na to hodil loď a živil se jako pingl nebo dělník, montér v autosprávkárně, a když začali svědět prsty, tak zase šel do toho. Billy Cotton Orchestra, zachovalá značka Imperial a Standard, prachy nepadají z nebe.

ortodoxní swingař by řekl, to je limonáda teda, 100x sladší cukru. No, je to závěr let 30. tohleto, je to taková trošku přislazená verze, no, taková komerčnější, ale má to mojí diskotéce, dá se říct, taky místo, přece tu desku nevyhodím. Teď si dáme opět Counta Basieho Mountain Swing a za chvíli je tady opět Jimmy Lansford a se standardem Sladká sůl.

Že je to na Brunsviku, to jste určitě poznali, jak to hezky šustí, a já takhle dělám vždycky u nás na rádiu ve čtvrtek na večeru pořady Oldies Party se to jmenuje, a tam jako prostě chrastím těma starýma vinilama a že jako co odbornýho o tom řeknu, a to se dělá běžně, jo. A jednou občas za nějaký uherský rok ve mně chytnou saze a celou dvouhodinovku tam napálím jednu bombu vedle druhý, jo. A tomu říkám zbraň hromadného ničení, a přesně to dneska dělám se swingem, ale jsem tam vám řeknu jak něco zajímavého. Django Reinhardt, Stepan Grappelli, Dojna.

Tak to byl nikdo jiný než Karel Vlach a Václav Irmanov, nebo taky Vjačeslav Irmanov a známý standardník Candy. Aby jsme do toho tak neřezali jako pořád, tak si dáme Day After Forever. Den, který by měl trvat navždy, když se někdo zamiluje, že jo, to je srdce roucí, milostná záležitost. Když někdo zamiluje, tak většinou to má trvat navždy, no někdy to potom trpce lituje, ale to je zase jiná věc, která do jazzu vůbec nepatří. Držte vlnu.

jsem zapomněl říct, to byl Karel Blacha opět, Vlačeslav nebo Václav Irmanov, jak chcete, ono obojí platí. A když teda hrajeme toho Vlacha, tak bychom si mohli dát nějaký kousek s Jiřinkou Salačovou. Říkej mi to, to byl velký hit, říkej mi to prosím potichoučku, 40. leta, to byla ta euforie, že jo, teď krásný období teda až do roku 1948, ale to sem taky nepatří, že ano.

0: Když jsme už ty druhý půli 40. let, zase brzy už jsme jako přeskočili, tak bychom si mohli dát ještě jednoho Karla Vlacha, tentokrát s Voskovcem a Werichem. Je to známá balada o byrokratovi, je to v obě strany vám pustím, protože na jedný je předscéna a na druhý, a ta předscéna stojí za to, takže trošku mluveného slova. A na druhý je krásná swingovka. To je z doby, kdy se Voskovec s Werichem vrátili z Ameriky a oba si mysleli, jako, že to s bolševikem půjde. Jo. A jak se jako okázalo, tak to je, Voskovec hlavně to poznal velice brzy, tak to s bolševikem nešlo, ostatně víte sami. Ale tady se dlouho mluvím. Necháme to povolanějším.
1: O čem byste rád zpíval?
2: No co třeba zkusit Odysea.
1: Odysea, kdo jest Odysseus?
2: To byl ten chytrý Odysseus, přeci byla o něm napsána kniha téhož jména.
1: Iliáda.
2: Ano, Homer to napsal, Homer.
1: To je moc pěkná kniha, ta líčí všechna dobrodružství Odysseova na cestě z Troje do Itaky.
2: No nejkrásnější je to, jak se zastavil na tom ostrově, jak tam na tom ostrově vládnul ten obr.
1: Ten obr, ten Polyphemes.
2: Ano, Kyklop to byl, Kyklop.
1: Ano, patentní obr nosil jedno oko prostřed čela. Takový.
2: Ano, ano, to byla báječná optika na tu dobu. Anastigma, světelnost 1.9 a samo spouštěč v nose měl ten obr.
1: Ano, a fotocelu v uchu.
2: Ano, bylo krásný snímky s tím dělal.
1: A Homer to krásně líčí, jak on právě vyvolával snímky z dovolený, který nadělal bokem, když v tom vstoupili do té jeskyně Řekové.
2: Ano, Odysseus je vedl a jak tam vešli, tak pustili světlo a zkazili mu ty snímky.
1: No to vidět toho obra, to těsně dožralo, hned se do nich pustil.
3: Co vy tady takhle koukajte, prosím vás, dejte mi, povídá.
2: No, to je doslovný překlad, jak to píše Homer.
1: A hned jim řekl, tady zůstanete, nehnete se odsaď, budete mi míchat vývoj.
2: No aby nemohli ven, tak zased východ z té jeskyně a tím se dopustil omylu, neboť zamezil přístup vzduchu a nastalo tam dusno, parno a vehementno.
1: Samo sebou tomu obrovi se začalo klížit to oko a na to tata spal.
2: No s jedním okem musnete rychle, než se dvouma, že?
1: To je konečně pochopitelné. A jakmile spal, Řekové to viděli, vidějí tam leže takovou kládu
2: a
1: velikou.
2: A rozpálili na ohni a tím žhavým koncem ho vypálili to oko, to udělalo zasíčalo. Toho probudilo, on otevře oko, vidí, že nic nevidí a vidí hned, na čem je.
1: A povídá hned, tak tady zůstanete, ani se odsaď nehnete, budete tu do smrti.
2: Jo, jenže
1: tom se ozvalo blbe,
2: blbe, vovce tam měl.
1: Ano, stádo vovci a to muselo ven na pastvu.
2: Podle smlouvy on musel je pustit ven.
1: Tak je pouštěl ven a takhle chudák na to neviděl, ne, tak pohmatu je pouštěl, aby mu Řekové neutekli mezi těma vovcema. Jenže Řekové chytrý, chytli se těch vovcí ze spoda.
2: Řekové se vždycky někoho chytnou, to je známý.
1: A tak vyklouzli.
2: No a Odysseus byl poslední a když viděl, že má na kahánku, tak se chytil berana a toho zachránil.
1: Tak je ta historie podle Homra.
2: Jenže ten konec už není aktuální, protože to jsme říkali v roce 1938.
1: Já myslím, že teď by bylo na místě ukázat něco tedy z doby temného středověku.
2: Aha, vymyslíte takový středověk, když si ještě blbost přišla na svý.
1: Správně, doba skutečně feudální, kdy nevolník pokorně ždímaje čepici musel se ještě plahočiti k úřadu jako k vrchnosti.
2: Ano.
1: To ukázat lidem, aby si uvědomili, jak daleko jsme od té doby pokročili.
2: Výborně, výborně. A to by bylo nejlépe, kdybychom vzali takovou baladičku středověkou, něco na způsob, jako psával Francois Villon.
1: Celá správně, balada někdejšího, přítomného a budoucího byrokrata.

vám poskytuje ochrany. Bez obálky vám pomoc není. Neúřadujem pro strany.

0: MNV URO NUC, když dají zvláštní povolení, přidělí se vám onuce po předložení potvrzení,
1: že nebezpečí opruzení hrozí noze bez ochrany. Pocení nohou důvod není,
0: neúřadujem pro strany.
1: Zanechme zbytečného klení, boj s úřadem, boj prohraný. Když úřad

Hezky namluveno a hezky nahráno, přátelé. Ještě jedna se vleze, svinkovka nějaká dobrá. Já bych tady měl kousek z roku 1942, je to J. McSharn a jeho orchestr společně s Charlie Parkerem a Walterem Brownem. No, tak co si dáme? Jmenuje se to Jumping Blues.

Zajímavý, milí posluchači, jak to vždycky s váma uteče, tady s vámi a s jazzem, mrknu na hodiny a zjistím jendo, no, to už jako by byl čas pomalu jako roztracena, vytratit se ze studia. Tak co nám zbývá, no? Kdo nám mrzne dneska St. Louis Blues? Dáme si jednoho umělce, kytaristu, který se jmenoval Chet Atkins, žil mezi léty 1924 až 2001 a taky to zahrál pěkně v duchu našeho pořadu žádná moderná, decentní záležitost, pěkná, která leze sama do ucha. Tak tedy, jak říká Janička Koupková, jazz práci, já se taky loučím a budu se příště opět těšit při Staromcovi, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

0: koulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty foule je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra pupeční, ale dneska těžko upeč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: Přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný. A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný. Lidi jsou jako nábytek. Stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek. A zbytek je tak dobytej, že nos nechali v korytek. Lidi jsou zvláštní, rádobek krásný. Ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní. Když dojdou zásoby, za nabázní se pak splázní.

0: Jazz, jenom tak improvizujou, to umím taky. Dim, dim, dim, dim, dim, dim.
1: To je skákalotec přes oves.
0: Dobře, tak jinou. Dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: To je to samé, jenom místo dim si dělal dum.
0: Oh.

Až se mi budeš ptát, prej ten můj starý kocour se zase bude pkát. Dám ti trát, až budou funky hrát, můj malej černý kocour křičí hi, hi, hi.

Yeah.

Dají nám Hypodrom z mého úplně prvního CDčka, které jsem tenkrát dostal od Jirky Pošty, když jsme byli spolu na rádiu Golem. Doufám, že se má tam nahoře skvěle. Ha!

Konkrétně jde o skladbu Juda Pláš. Jejíž nový videoklip se před 3 týdny objevil na YouTube. A postala se o něj DJ Crayfish. Jinak vás samozřejmě zdravím, koračky a koráci. Je tedy poslední dny horka prej. No vlastně i před těmi 3 týdny to bylo i krásně načasovaný s tím novým videoklipem, protože jak jste slyšeli v textu, tak hits ten byl a já myslím, že zase bude. Nemuselo by to být tak přehnaný, no. Každopádně další skladba, tak ta je taky z českých kluhů a hájů. Ovšem pojí se k tomu trošku už smutná, no ne trošku, ale hodně smutná věc, protože nás před 3 dny, 27. srpna, opustil hudebník a DJ, moderátor a taky náš bývalý kolega Luděk Hrzal. No a já teda pustím skladbu, na které se podílel také. Půjde o projekt Jolx a skladbu Mravenci na lyžích, a to ještě o speciální remix, který Luděk Hrzal udělal, a už to pouštěl Aleš Konopka v pořadu Mixdown. Tak teď tedy i tady v barevné hodině Honzy Martina zazní. Tak Ludku, měj se tam nahoře skvěle. Věřím, že to půjde.

A poslechněte si občas i ten pořad Mixdown Aleše Konopky. Výborně tam mixuje. No rovněž taky nalaďte ve čtvrtek pořad Fonotač, který má na svědomí Martin Mikuláš a spol. No a zajděte i do toho obchodu Fono, který se nachází v Praze na adrese Opatovická 24. A kde jsem koupil třeba tuhle tu desku, co teď hraje, za pouhé kilo. Havana Boys, Present Egocentric.

Ach, že to byli Havana Boys. A tohle je skladba Havana. Na saxofon Kenny G. Remixoval Tony Moran.

Max Kurze. It's directed in BOC Productions. Vlastně jako ty a věcičky a od těch Havana Boys, kteří zněli dvě skladby zpátky, tak tohle to je ze stejného labelu Tracks of Interest.

takže stopy, o které zájem, tracks of interest a já doufám, že máte zájem i si koupit nějaké desky ve fonu, právě tu to jsem koupil taky tam, tak tam zaběhněte. Opatovická 24.

Tohle už jsou Tribal House. Celá hudkou Mainline.

Deep Forest. Remixu od Pabla Forese. Salva Madazuru.

už jsme tady měli Mravence na lyžích, což je právě zimní song, tak ještě Winter Song, názvu přímo. A sumo.

0: Fajn rádio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomír ukazuje 10 minut po 8. Dneska je pondělí 31. srpna, svátek nám slaví Pavlíny. No a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás uklidňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, polojasno s dešťovými přeháňkami a nebo déšť. Záleží, kde když se budete nacházet. Nejvíc slunečná by podle meteorologů mělo být dnes v Praze. Co se týče Karlových Varů, tam by to mělo být tedy deštivý, ale taktéž se tam může objevit sluníčko. Stejně tak v Brně. Co se týče teplot, pojďme se podívat. Raní 13 až 18 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech potom 25 až, ano, počkejte, ne, 21 až 25 stupňů. K večeru se ochladí na 18 až 21 a přes noc potom 13 až 16 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, pravidelný posluchač ví, ale já vám to stejně zopakuju. Dva hudební sety, ten první bude oldschoolovej a věnovaný rapu a hiphopu, starý, tedy fousatý věci a samozřejmě v druhé části se podíváme na tu nejaktuálnější muziku v rámci Baselineu a UK garáže. Věci, které vyšly v posledních 7 dnech, to je plán mezi 9 a 10. No a rubrika Frikolora Infos před 9 a 10 hodinou. Informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Přeju vám ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor a za gramcem má mikrofonem DJ Freaky. Časomíra ukazuje 6:50 minut po 8 hodině. Tady prošla bouřka a byly problémy. To tak bývá, když přijde bouřka, že to trošku tedy s těma internetama zamává. Stalo se taky tady a před celou republiku jde tenhle bouřkový mrak prej. Tak pokud se blíží k vám, tak se na to můžete trošku připravit. Co se týče tedy dnešního dne, pojďme kromě toho, že tady pršelo a byla bouřka, si říct, že je pondělí a to 31. srpna. Svátek nám slaví Pavlíny.

A jak jsem zmiňoval, meteorologové slibují počasí i dnes. No a mělo by být převážně jasno nebo polojasno, potkat ale můžeme také dešťové přehánky či déšť. A ten byl přímo před chvílí tady a nic o tom moc nepíšou tady na internetu, koukám. Jak říkám, jediná jistota je, že počasí bude. Pojďme si podívat na to, jaký nám slibují teploty, ty ranní 13 až 18 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech 21 až 25 stupňů, k večeru 18 až 21 a přes noc potom 13 až 16 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Myslíte to dobře, konstruktivní kritika je protimluv, který zabíjí partnerské vztahy. Sice se říká, že je přínosná, ale jde o osobní útok. A když na vás někdo útočí, přirozeně se bráníte, což platí pro všechny vztahy, i ty velmi šťastné a pohodové. Konstruktivní kritika je prostě stále kritika. Negativně ovlivňuje oba partnery, ničí jim vztah a dokonce i zdraví. Proč je tak devastující a jak se s ní tedy vyrovnat? Kritika je vlastně osobní útok. Takže není divu, že v partnerském vztahu obvykle vyvolává bouřlivou obranou reakci. Podle odborníků konstruktivní kritika neexistuje, protože každá kritika zraňuje. Obvykle se nezabývá konkrétním problémem a tak nic nevyřeší. Místo kritiky si partnerovi postižujte na konkrétní jednání. Vyjadřujte tím vlastní potřebu, přičemž partner pochopí, že by měl svůj přístup změnit. Pokaždé, když vyjadřujete, co chcete, nebo potřebujete negativním způsobem, působí to jako kritika. U vašeho partnera to vyvolává obranou reakci a výsledek je ten, že se nic nevyřeší. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou pro vás mám, ta se týká nemytí turisté, děsí Island. Místní se bojí oslav na termální koupaliště. Islanďané mají ve své veřejné bazény a termální koupaliště za téměř posvátnou součást každodenního života. Po jejich zařazení na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO se ale obávají přílivu turistů. Největší starosti jim dělá otázka typu hygieny. Před vstupem do vody je totiž na Islandu povinná důkladná sprcha bez plavek. Když teploty na Islandu vystoupají k 15 stupňům, považují místní počasí za příjemně letní. V Kopavangoru na předměstí Reykjaviku se lidé scházejí s přáteli, povídají si s rodiči či hrají s dětmi, než jak v parku nebo na zahrádce restaurace, ale ve veřejném bazénu. Bazény a horké venkovní výřivky, které většinou využívají hojnost geotermální energie, jsou jedním z center islandského společenského života. Pro místní mají podle britského deníku The Times podobnou roli jako hospody pro Brity. Potkávají se v nich lidé různých generací i společenských vrstev a chodí sem odpočívat po práci. V prosinci byla islandská kultura veřejných bazénů zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Spolu s ní se na něj dostala například italská kuchyně, švýcarské jodlování či české amatérské divadlo. Právě prestižní zápis, ale v části Islanďanů vyvolává obavy, že dosud převážně místní prostředí zaplaví zahraniční turisté a že ne všichni budou ochotni respektovat pravidla, která jsou pro Islanďany samozřejmostí. Návštěva zdejšího bazénu má totiž svůj pevný řád. Boty zůstávají před šatnou, telefon ve skřínce a před vstupem do vody se každý musí sléknout a důkladně osprchovat bez plavek. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám, ta se týká tady podle toho, co jsem si vybral, stajícího ledu uniká super antrax. Je starý tisíce let a medicína na něj nemá zbraně. Ano, přátelé, tisíc let zamrzlá půda není jen zásobárnou ledu a dávných ostatků, ukrývá také mikroorganismy a jejich genetickou výbavu, která vznikla dávno před érou moderní medicíny. Nová studie ukazuje, že součástí tohoto zamrzlého archivu jsou i geny spojené s odolností vůči antibiotikům a případ antraxu na Sibiři ukázal, že některé patogeny mohou po rozmrznutí skutečně znovu představovat problém. Když se mluví o tajícím performance
permafrostu. Obvykle se řeší metan, oxid uhličitý nebo změny arktické krajiny. Méně viditelnou součástí problému je ale svět mikroorganismů, který byl po tisíce let uzavřený ve zmrzlé půdě. Právě na něj se zaměřili autoři nové studie, zveřejněné v časopise Science Fiction Reports. Prozkoumali půdu z oblasti permafrostu na Alašce a ve Švédsku a hledali v ní takzvané geny antibiotické rezistence. Ty mohou bakteriím umožnit přežít působení různých antibiotik. Výsledek není důkazem, že se tající půdy vynořují superbakterie, je ale důležitým připomenutím, že antibiotická rezistence není výhradně výdobytkem moderní doby. Mikroorganismy se látkami, které dokážou zabíjet nebo brzdit jiné bakterie, setkávaly v přírodě dávno předtím, než lidé začali vyrábět penicilín. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky, a firma Maskot, ano přátelé, ty, co ví, jak to správně odfiltrovat a zabalit, tak to je firma Maskot a parťák pořadu Frikolora. Kolora. To byly informace o parťácích. No a já už tady pravou rukou šátrám v novinkách, ano přátelé, v novinkách, které vyšly v posledním týdnu v rámci Baselineu a UK Garáže, a my si tady za chvíli odbavíme druhej DJský set dnešního rána, který bude věnovaný právě týdle muzice, aktuální muzice, už za chvíli po reklamě tady u nás na Koloru. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
3: Color Music Radio.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor a Beta Fader Funk a první novinka dnešní je tedy druhý části pořadu Freecolor America a Song Free je další věc, která tedy bude hrát už za chvíli tady na Coloru.

Další parádní novinka dnešní Frikolory, tý taneční Frikolory. Meliga a Song Free. No a čeká nás Incredible Feeling.

Nejaktuálnější muzika v rámci Baselineu a UK garáže po ránu rozhodně jenom na Color Music Radio mezi 8 a 10 hodinou, potažmo mezi 9 a 10 si hrajeme věci, které vyšly v posledních 7 dnech, jako je třeba tohle, The Midget Penning of Love, za chvíli Calling in Love.

Trikolora, nejaktuálnější pořad českým éteru, minimálně ranní pořad, tedy mezi 9 a 10, je tak fresh jako málo co. A to díky muzice, která vyšla v posledních 7 dnech a my si ji hrajeme v živém DJském mixu. Tohle je Feel the Life, Merix Green, a budeme pokračovat další novinkou. DJ Sign, Adrenaline.

Ani jsme se nenadáli, je tady konec, přátelé, 54 minut po 9. hodině, to ukazuje časomíra tady ve studiu, dnes v pondělí 31. srpna svátek slaví Pavlíny, no stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a to už nám dnes ukázalo, že přestože předpovědi jsou, tak jistota je, že počasí je jen, že bude. Nic tady nehlásilo, že by měly přijít bouřky, nic nehlásilo, že by měla přijít tedy taková trošku, no bylo to ostřejší maličko, v rámci tedy i výpadku dnešního vysílání a náhle to tu bylo. Pojďme se podívat, že dnes by mělo být převážně jasno nebo polojasno. Potkat můžeme ale také výjimečně déšť či dešťové přehánky. Co se týče teplot, ty raní 13 až 18 stupňů, v odpoledních maximech 21 až 25 stupňů, k večeru 18 až 21 a 13 až 16 stupňů, to je tedy ta noční teplota, která by nás dnes měla čekat. No a pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. Myslíte to dobře? Konstruktivní kritika je ale protimluv, který zabíjí partnerské vztahy. Sice se říká, že je přínosná, ale jde o osobní útok. A když na vás někdo útočí, přirozeně se bráníte, což platí pro všechny vztahy, i ty velmi šťastné a pohodové. Konstruktivní kritika je prostě stále kritika. Negativně ovlivňuje oba partnery, ničí jim vztah a dokonce i zdraví. A proč je tak devastující a jak s ní přestat? Kritika je velmi osobní útok, takže není divu, že v partnerském vztahu obvykle vyvolává bouřlivou obranou reakci. Podle odborníků konstruktivní kritika neexistuje, protože každá kritika zraňuje. Obvykle se nezabývá konkrétním problémem a tak nic nevyřeší. Místo kritiky si partnerovi postěžujte na konkrétní jednání. Vyjadřujte tím vlastní potřebu, přičemž partner pochopí, že by měl svůj přístup změnit. Pokaždé, když vyjadřujete, co chcete nebo potřebujete negativním způsobem, působí to jako kritika. U vašeho partnera to vyvolává obranou reakci a výsledek je ten, že se nic nevyřeší. V rámci našich výzkumů jsme zjistili, že mezi kritikou a konstruktivní kritikou není žádný rozdíl, říká párový a rodinný psychoterapeut, klinický psycholog a výzkumník John Goodman. Každá kritika zraňuje. Eskalace konfliktu podle psychoterapeuta Goodmana je kritika způsob, jak podnítit útok. Stěžujete si svou stížnost, formulujete jako útok na druhou stranu. No a my pokračujeme dál. Další informace se týká turistů na Islandu. Místní se bojí oslavná termální koupaliště. Islandané mají své veřejné bazény a termální koupaliště téměř za posvátnou součást každodenního života. Po jejich zařazení na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO se ale obávají přílivu turistů. Největší starosti jim dělá otázka hygieny. Ano, přátelé. Před vstupem do vody je totiž na Islandu povinná důkladná sprcha, a to bez plavek. Když teploty na Islandu vystoupají k 15 stupňům, považují místní počasí za příjemně letní. V Kopavaguru na předměstí

0: věku se lidé scházejí s přáteli, povídají si s rodiči či hrají s dětmi. Ne však v parku nebo na zahrádce restaurace, ale ve veřejném bazénu. Bazény a horké venkovní výřivky, které většinou využívají hojnost geotermální energie, jsou jedním z center islandského společenského života. Pro místní mají podle britského deníku The Times podobnou roli jako třeba hospody pro Brity. Potkávají se v nich lidé různých generací i společenských vrstev a chodí sem odpočívat po práci. V prosinci byla islandská kultura veřejných bazénů zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Spolu s ní se na něj dostala například italská kuchyně, švýcarské jodlování či české amatérské divadlo. No a poslední informace dnešního rána, tak ta se týká tedy rozmražování ledu. Ano, přátelé, tady to někde psali, jsem to tady měl a teď to tady nevidím. Jo, z tajícího ledu uniká super antrax. Je starý tisíce let a medicína na něj nemá zbraně. Ano, přátelé, tisíce let zmrzlá půda není jen zásobárnou ledu a dávných ostatků. Ukrývá také mikroorganismy a jejich genetickou výbavu, která vznikla dávno před érou moderní medicíny. Nová studie ukazuje, že součástí tohoto zamrzlého archivu jsou i geny spojené s odolností vůči antibiotikům. A případ antraxu na Sibiři ukázal, že některé patogeny mohou po rozmrznutí skutečně znovu představovat problém. Když se mluví o tajícím permafrostu, obvykle se řeší metan, oxid uhličitý nebo změny arktické krajiny. Méně viditelnou součástí problému je ale svět mikroorganismů, který byl po tisíci let uzavřený ve zmrzlé půdě. Právě na něj se zaměřili autoři nové studie, zveřejněné v časopise Science Fiction Reports. Prozkoumali půdu z oblasti permafrostu na Alašce a ve Švédsku a hledali v ní takzvané geny antibiotické rezistence. Ty mohou bakteriím umožnit přežít působení různých bakterií. Ano, antibiotik, tedy omlouvám se. Výsledek není důkazem, že se z tající půdy vynořují superbakterie. Je to ale důležitým připomenutím, že antibiotika rezistence není výhradně výdobytkem moderní doby. Mikroorganismy se s látkami, které dokážou zabíjet nebo brzdit jiné bakterie, setkávaly v přírodě dávno předtím, než lidé začali vyrábět penicilín. Je 10 hodin, jedeme přesně na čas a já řeknu, jak je to s parťákama tohohle pořadu a parťákem pořadu Frikolóra není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. A v neposlední řadě tedy parťákem je firma Maskot. Ano, přátelé, Maskot, ty co ví, jak to správně zabalit a odfiltrovat, to jsou Maskot, ty největší výrobci samozřejmě těchto záležitostí. A to byli parťáci. No a teď už Holiday Edition, ano přátelé, Holiday Edition a Martin Svátek, to je pravidelná nálož muziky mezi 10. a 12. hodinou a Martin by měl být připravená, je tomu tak, tak uvidíme, jak to bude se spojením. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Co si myslíš o problému, tedy, že se bojí o svá termální koupaliště Islanďané? No tak teď jsme byli v éteru. Oh my god, Martine, s tímhle bys měl něco udělat. Jako, dobře, zkusíme to ještě jednou a uvidíme. Ale budeme muset sehnat nějaký jiný tlačítkový telefon, protože tohle už trošku hraničí. Tak, Martina se úplně vypnul. Tak uvidíme. Dobře, já se podívám tady na tedy náš playlist, co nás čeká s reklamama. Martina, z poslední je Lost Melody, jo? Tak to zkusíme jako za starých dávných dob bez telefonu. To by bylo Color Music Radio, pořad Frikolore. Já se s váma pro tuhle chvíli loučím. Mějte krásný den, naslyšenou opět zítra.

0: Pro Music Radio.
1: Bylo 10 hodin.
2: Color Music Radio.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11. a reprízy v půli měsíce v sobotu v

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Uvidíme, jak to půjde. Ale pár dnů, možná, no, možná i týden, přes týden se to bude muset nějak vyřešit. Uvidíme. Každopádně zdravím vás, Martin Svátek, Mary J. Moc pěkný remix z druhého jejího alba. My Life. No tohle je asi taneční remix All Night Long.

nevím, proč se to tak děje, že vždycky v pondělí hrajou tyhle staroby taneční. Young Disciples ještě s nima zpívala Carleen Anderson. Tak jasně, tak Apparently Nothing. K-Class udělal remix. DMC remix, který jsem hrál v pátek. To jsem poslouchal kdysi, když ještě začínal Golem, tak tuhle věc jsem tam zaslech, jednu z prvních.

tak tuhle věc, moji milí, jsem měl na vinilu. Taky to krásně praská, no, měl jsem to na nějakém výběru. To byl krásný výběr plný tady těch 12-palcových mixů. Bylo to dvojalbum, takže na jedné té straně mohlo být tak 3, maximálně 4 věci. No a tohle to jsou tedy Beats for You. It's not over. Yo, party people, rock to my jam. You'll get beats because here I am. No, jsem rád, že se mi povedlo sehnat ten track. Nebo spíš ho najít. Já jsem ho tady měl a vůbec jsem nemohl jsem ho najít. Prohrabával jsem všechno možný. No, tak jsem rád, že dneska teda zazněla asi po druhý nebo po třetí v Holiday. No, teď už je takový jako odlehčení.

nosila pásku přes oko a že si tím singlem chtěla vydělat na operaci. Teď si to nějak vybavuju, nevím, jestli to je úplně pravda, ale nějak myslím, že jo. Navíc se jí to povedlo. Rozhodně velký úspěch i v Améru a všude možně prostě. No tohle byl druhý single, který se jmenuje Going Nowhere, tedy z prvního debutového alba.

0: cover. No tak je pěkná věc, pěkný cover. A my jedeme na ten pozvánkový break. Moji milí, trošku přetahuju, nevadí, za chvilku jsem zpátky. Zatím.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
3: Bohempia.
2: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
3: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a polední menu.
0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Ano, tenhle ten skvělý pořad Hits Panorama můžete poslouchat na Color Music Rádiu vždy v sobotu v pravý poledne a v neděli ve 14 hodin. Club Classics, Soul, R&B, Funk a je toho ještě daleko víc. Tak poslouchejte. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Rádio, hudba všech barev.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu dublingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
7: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
6: Ja.
7: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiocolor.cz.
8: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
9: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono CZ.
8: Nalaď si Fonotouch.
9: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
8: Fonotouch.
9: No tak to roztouč.
8: Uvádí record shop Fono CZ. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
10: Posloucháte Holiday Edition.

Snoop a Dre, samozřejmě ve velký palbě. Co vás to povedlo ta deska? Another Part of Me, navíc tady v té věci i Sting. Thank you. I really appreciate the love. No a jdeme dál. Samozřejmě známá to věc.

tak tuhle věc jsem hrál včera v ACX, American Country Express. Samozřejmě věc, kterou hraju občas i v Holiday, tohle je Lily Rose a je už, no, už ne úplně tak aktuální věc, která se jmenuje Of Course I Do z posledního alba I Know What I Want, ale říkal jsem si, chci vám zahrát jeden country song, za kterýho jsem vedle. Už dvakrát zněl v ACX, tohle je Della Smith.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvuťek poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury.
2: Jo.
3: Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu Aha. gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

0: Radio Color, 90.7 FM.
1: Startuje polední menu s Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech.

Tak, krásný odpoledne, popoledne. Na vlnách Color Music Radio. Pokračujeme právě teď v živém vysílání. Trošku acid jazzu. Už je tady Anderson .Paak. The Sea Hall of Oxnard. Tohleto menu má premiéru 31. srpna. To znamená poslední prázdninový den. Také to vyšlo na pondělí. Slaví Pavlína, Bela a Aris, Luna v Beranu, Element Eheň, Oheň, jakože Fuego a

Jo, Kendrick Lamar jako host Andersona Páka, když už jsme si zahráli od Andersona z desky Oxnard, tak tohle je samozřejmě jeden z velkých hitů na té desce. A teď už další duet Georgia Smith a Burna Boy, který připomínají, ať ve svých vztazích v rámci možností jsme maximálně upřímní.

Jo, tak tá téma toho songu som odvozoval od názvu Be Honest, buď upřímnej. Nicméně, když slyším Georgia s Burna Boyem, to zase pojali ako klasickou flirtovačku, buď upřímnej. A že chceš taky. Tak na to zareaguju iným songem, klasikou od Miss Lauryn Hill, ktorým to na to kouká z inej perspektívy. Do

Queen to říkala napřímo, holky dejte bacha, některý kluci chtějí jenom to a obráceně, to úplně stejně platí, ne? Takže z legendárního alba The Miseducation of Lauryn Hill. A když už Lauryn, tak samozřejmě do druhého ucha je tady taky Wyclef, který vydal na konci června velmi zajímavý nový album, který jsem objevil až teraz. A který se jmenuje Quantum Leap Volume 1. Minule už jsme si dávali jednu ukázku z Rhapsody, která vás brala do roku 94 se songem Boom Bop. A tenhle ten song je z nějak pro něho pocitově spojený s rokem 2011 a jmenuje se Winter is Coming. Wyclef Jean, myslím, že song premiérově tady u nás v éteru na Color Music Radio. Polední menu.

Tak pane moderátor, to trochu předbíháte. Winter is coming. 31. srpna. Říkám si, že kde Wyclef vzal inspiraci k tomuhle songu, který se jmenoval Winter is Coming, který najdete na jeho novém albu, který je spojený s rokem 2011. A pak, když jsem ho poslouchal, tak mi to došlo, že to je pravděpodobně jenom to violončelo, ne? Ten zvuk toho, který pravděpodobně střihnul si třeba ze znělky toho populárního seriálu Hra o trůny, který vlastně běžel, možná 2011 už pravděpodobně běžel. Tak možná tam byla inspirace, každopádně teď už vás čekají Ezra Collective, který chystají k vydání nový album, venku už jsou 3 singly a dost mě to baví, tak za chviličku song jménem Only Love, v kterém hostuje Pa Saliu. A ještě bych chtěl poděkovat parťákům tohohle pořadu, vyvrcholila sezóna s Rowito Ice Cream, který dělají skvělý nanuky a taky kornutový zmrzliny, čokoládový a rašidový a jahodový na Šumavě, který jsou raw, a který jsou bez konzervantů, který jsou bez éček, který v tom nejsou potřeba, prostě zdravá, dobrá zmrzlina ze Šumavy, Rowito Ice Cream, psáno rawito.cz, tam se dozvíte více informací. A oni mi říkali, že spousty prodejců prostě končí s koncem srpna, už neberou dál na nuky, takže my se po letní spolupráci zase loučíme a už se oba dva těšíme na další rok, tím pádem máme otevřeno pro partnerství poledního menu, kdyby to někoho z vás zajímalo. A ještě bych vás zároveň rád pozval jménem Rowito Ice Cream na Veggie náplavku, která proběhne v září a kde taky budou. A teď hledám, jestli najdu to datum. Myslím, že 20. září, pokud se nepletu, Veggie náplavka a budou tam i Rowito Ice Cream a když to všechno dobře dopadne, tak tam budou i pouštět nějakou muziku. Každopádně teďka Ezra Collective a přeju vám všem příjemný poslech a ať vás ten začátek toho září co nejméně stresuje. Zkuste mi uchovat si holiday mode i zítra.

0: Valentine.
1: Oh gosh, Erika Badu a The Alchemist z jejich společného alba, který chtěli pomenovat Abby and All, nebo respektive říkali, že přemýšleli nad tím, že by udělali úplně nový název, že to je spolupráce, že to není Erika Badu jen na nějakých beatech od Alchemista, ale že prostě oba dva produkovali společně, že Alchemist poslal nějaký beaty a Erika Badu je začala přetvářet do nových podob a vlastně celý to dělali prej společně, ne že by si to posílali, jak je často teďka zvykem, ale prostě produkovala to Erika Badu a The Alchemist, který mimochodem 2 týdny zpátky vystoupil v Praze na neuvěřitelný show, kterou organizovala IDEA, velký big up pro něj a taky vlastně big up pro Afra, který stál toho celého, že Alchemista jsem pozval. Nicméně chtěl jsem spíš k té desce, která se jmenuje Before the World Blow, než svět odletí. Pro Eriku je to po 16 letech nový album. Pro někoho možná hodně experimentální, mě hodně baví, proposlouchávám se postupně těma jednotlivýma vrstvama a je to silná nahrávka, která jde prostě jinam, než jde mainstream a to mě právě na tom baví, že si prostě dělají muziku tak, jak je baví. Myslím, že dneska bude nějaký velký rozhovor na Apple Music o tom albu samotným. Ale já jsem sliboval, no, respektive už minulý meny v pátek jsem vám premiérově zahrál nějaký songy a chtěl jsem v tom pokračovat i dnes. Tenhle song se jmenuje What the People Say, nebo co lidi říkají, a právě Erika se moc neřídí tím, co říkají lidi, že by to mělo být takový nebo makový. Právě co je na ní velmi sympatický, že nejde se stádem, ale dělá to tak, jak to intuitivně vnímá, že to je autentický pro ní. Mimochodem, někdy na podzim bude příležitost si udělat výlet do polských Katovic, kde Erika vystoupí. Tolika, příjemný poslech, otevřete svoje uši.

0: Erika Badu a The Alchemist. V tomhletom songu hostuje El Sweetheart. Pardon, Sweetshirt. Mezi dalšími hosty se objevují Thundercat, Steve Lacy a taky Kamasi Washington. Deska je hiphopová, je neosoulová, je jazzová, nedá se zařadit do jedné škatulky a to je na tom parádní. Takže velký big up pro Eriku Badu a The Alchemista. Myslím, že to je velmi plodná, zajímavá spolupráce. V pátek mimochodem vyšlo těch zajímavých alb mnohem více. Asi 3 nebo 4 jsou ze světa reggae music, kterým se budu věnovat teď v úterý od 21. hodiny. In light of darkness. A teď bych vám představil rád ještě Soula Williamse, který vydal novou desku jménem Leap Life a tenhle song se jmenuje Not Everything for Sale. Ne všechno je na prodej. K tomu bych ještě rád zmínil parťáka tohoto pořadu nakladatelství Dharma Gaia. My jsme minule otevřeli soutěž o knihu Meditace i legrace, která je od českého autora, který přes 30 let pracuje jako středoškolský učitel a vlastně spoluzakladatel Přírodního gymnázia v Praze, který má s meditací dlouhodobé zkušenosti a když viděl v průběhu covidu, co to s těma mladýma dělá, jak jsou frustrovaní, tak taky jim nabídnul, hele, kdybyste chtěli, můžete zkusit začít pracovat a trénovat svůj mysl. A vznikla z toho parta lidí, který to chytlo a který udělali neuvěřitelné pokroky. Mluvil jsem s dvěma klukama, kterým je 15 a fakt jsem docela zíral toho, jak jsou vyrovnaný, sklidněný, jak berou mnoho věcí ve velmi bdělým způsobem a inspirovalo mě to a říkal jsem si, ta knížka je fakt dobrá, nejenom pro teenagers, pro který je určená, ale pro všechny lidi, kteří potřebují najít nějaký klid v tom všem, co se děje. A někdo tomu říká meditace, někdo tomu říká bdělý bytí, ale tato knižka je opravdu velmi inspirativní. Jmenuje se Meditace i legrace. Jeden z vás si vyhraje, kdo mi napíše, jak se jmenuje autor této knihy. Můžete psát na lukas@radiocolor.cz. A zároveň pozvánka na knižní festival Tabuk, který proběhne nadcházející 1. zářijový víkend v Táboře. Bude to žít tím centrum Tábora. Bude tam i stánek Dharma Gaia, takže tam můžete dorazit a potkat se s vydavatelem. A zároveň tam bude i možnost se potkat právě s autorem této knížky. Bude tam podpisovka v sobotu, myslím nějak od 14. do 15. hodiny. Tak pozvánka pro vás a zároveň otevřená soutěž. A album Soula Williamse je velmi orchestrální, takže mi to tady takhle hrálo v pozadí a vlastně jste si toho možná ani nevšimli. Já vám dám z této desky ještě jednu ochutnávku, která je hnedka úvodním songem alba, který vlastně taky oficiálně spadá do kategorie hip-hop a rap. Soul Williams.
1: Here's an offering.

0: A hand to hold. Someone willing to listen.
1: Tak, ale tím vás vedou úplně do jiného světa. Filmovýho v podstatě. Na Sola Williamse dojde řada příště, teď koukám, kolik už je hodin, že za chviličku už bude 13. hodina, to znamená, že jsme ve finále dnešního poledního menu a já tady mám pro vás prořádat ještě pár songů, který potřebuji zahrát. Jedním z nich je zpěvačka jménem Iniko, na kterou mě upozornil DJ Premier a vydala velmi zajímavý album jménem The Awakening, z kterého se nám snad pustí skladba The King's Affirmation. Možná, možná taky ne. Za chvilku třeba taky Busta Rhymes v produkci J. Dilla. Posloucháte polední menu na Koloru.

Jo, to byla Dani Offline, což mi připomnělo, že během tohoto léta jsem konečně objevil, jak je dobrý si udělat offline prostor právě v tom dnešním online kyber science fiction, jak offline je úplně léčivá záležitost sama o sobě, ne? Tak máte čas na svý blízký třeba mnohem více? A není tam to neustálý rozptylování tou černou skřínkou, o který mimochodem zpívá taky Erika Badu na tom novém albu. Poslední song se jmenuje Black Box, černá skřínka, do který takhle zhypnotizovaně všichni koukáme. A no, my už jsme na v závěru dnešního poledního menu. Busta Rhymes vydal album s beatama žel už neboštíka J. Dilla, na kterých dlouho seděl a udělal z toho desku Diligence Part 2. A mimo jiný taky objevil nahrávku The Angela s J. Dillou, která nikdy nevyšla, a dotočil k tomu svý rapy. Ten song se jmenuje This Woman a my se ho dáme za chviličku i bez povídání, akorát bych se chtěl ještě rozloučit a poděkovat za podporu jednak Rovito Ice Cream, který už jsem zmiňoval, velký big ups, těším se na vás i v dalších měsících, v další sezóně letní. A poděkování taky nakladatelství Dharma Gaia za jejich úžasnou knižní a taky audioknižní tvorbu. Ještě jednou pozvánka na Tabuk na nadcházejícím víkendu. Velký festival knih spojený se spoustou zajímavé kultury. Tomu se budeme věnovat více v příštím menu. A taky poděkování MacParts.cz, který se mi starý o věci kolem Macintoshe, ať už počítač, iPad nebo iPhone jsou schopný dát dokupy i rozbitý kousky. A teď teda Busta Rhymes, J. Dilla a D'Angelo. Jak to zní dohromady? Parádně, jak jinak, a? To byl Lukáš Kolíbal, těším se na vás zase v poledne a samozřejmě taky v úterý večer od 21. s Reggae speciálem.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.

0: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. Asterstek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Doshesti. Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
4: Hey, this is Gregory Porter. Stick with my friends.
5: Color Music Radio.

0: To je sladký a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Color Music Radio. Hudba

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Ali, Cruz, ¿quién?
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
2: Color Music Radio. Hudba všech

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: We on? All right. 1, 2, 3, 4.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
3: Partnerem pořadu je Arecord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arecord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky.
4: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Vážení cestující, navštivte naše facebookové stránky Dream Flight, přidejte se k nám a neujde vám žádný náš let na planetu snů s chilloutovou hudbou. Klidný let a příjemný poslech vám přeje ze stanoviště řízení letu Dream Flight Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těší Hanka.
1: Partnerem pořadu je Arecord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arecord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky.